Music Radio. Hudba všech barev.

Mm-hmm. Yeah.

1, 2. 1, 2.

Posloucháš unikátní rádiový vysílání, pořad Frikolora na Color Music Rádiu, plný novinek. Dneska ne úplně tedy všechny z posledního týdne, ale novinky z posledních 14 dnů. No a my se pomalu jistě připravujeme na tedy odpočinek, rádiový odpočinek, který nás v následujících dnech a dvou týdnech bude čekat. Vy ale snad úplně o nic nepřijdete, krom toho, že jsem něco málo předtočil, tak si dáme nějakou reprízu, ale já, jak jste zvyklí, se budu snažit odvysílat nějakou tu Frikoloru i živě z místa, kam se chystáme. Takže s náma rozhodně zůstaňte a zachovejte přízeň. Tohle je Color Music Radio, pořad Frikolora a pecka Going Back to My Roots, ano, San Antonio Echols. Dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, Baila Conala Playa, no přátelé, tak já už se trošku začínám aklimatizovat. Co se týče tohohle pořadu, tak ten je nejdivnější v českém éteru. DJský mixy, novinky z posledních pár dnů, no a to proložený skrečema a taky blbejma hláškama DJ Frikyho. Tady u nás na Coloru, Color Music Radio, pořad Frikolora, DJ.

Get up everybody, tak doufám, že už jste všichni vstali. Čeká nás Disco Shakers a Feel My Body. No a diskoška podle Frikyho, plná novinek a věcí, které jsou předělané z těch známých hitů.

Nejen já to vypadá, se tady ve studiu bavím, ale i vy na druhé straně, podle poslechosti minimálně ty internetový, je to dneska oblíbený. No a další věc, Cause Now I'm Gone a Mark Kor, taky Maua Bakareza. Věc, která ještě v éteru Color Music Rádia minimálně ve Free Coloře nezazněla a je to opět novinka z posledních pár týdnů, nebo spíš dvou týdnů.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklore, a samozřejmě bez parťáku by to nešlo ani dnes, a dnes si povíme něco o herním světě a studiu Madfinger Games, partnerů Freeklory, který dělají hry, co baví celý svět. Vývojáři hry Grains on Warfare teď intenzivně pracují na další velké obsahové aktualizaci, která se plánuje na jaro letošního roku. Komunita fanoušků zvyšuje svou aktivitu na sociálních sítích v dychtivém očekávání každé nové informace, která by mohla prozradit, na co se mohou už brzy těšit. K ním se přidává stále více fanoušků extrakčních stříleček, kteří ještě Grains on Warfare nehráli a stále neví, jestli si hru pořídit. Tady naprosto fantasticky funguje komunita, která všem, kdo zvažují, že si hru pořídí, ochotně vysvětluje, proč je Grains on Warfare skvělá hra, kterou stojí za to mít. Většina veteránů doporučuje koupit si hru nyní a naučit se v ní fungovat ještě před vydáním nové aktualizace. Hra je teď navíc ve vynikajícím technickém stavu, takže je možné soustředit se jen na objevování herní mapy a učit se, jak přežít džungli ostrova Lamang. V nové aktualizaci si pak budou snáze užívat všechny novinky, které přinesou odhalení temných tajemství a zpřístupní mnoho nových míst na mapě. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, čekněte web madfingergames.com/career se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. To jsou Madfingři a samozřejmě i Grains on Warfare. My se blížíme k závěru dnešní Freeklory. Dáme si ještě tuhle věc. Always Paulo Ne.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 54 minut po 9 hodině, krásná internetová poslechovost naznačuje, že se vám dnešní vysílání líbilo. No a já vás ještě jednou budu informovat, že v následujících několika dnech i týdnech to s tím vysíláním pořadu Frikolora nebude tak žhavý, takže můžete zaznamenat reprízy, můžete zaznamenat nějaký přetočený sety, ale samozřejmě, jelikož mě znáte dobře a já se zas tak dlouho neudržím, tak pokud to bude aspoň trošku možný, tak si dáme vysílání

Den až plus 1 stupeň, v odpoledních maximech 5 až 7 stupňů nad nulou, k večeru se ochladí na 3 až 5 a přes noc potom teploty kolem 0 až 3 stupňů. To jsou informace o počasí, pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady Praha, už je pro turisty dražší než Vídeň a Berlín. Loni lákala i na Dana Browna a Advent. Do Prahy loni dorazilo celkem 8 271 962 návštěvníků. Vyplývá to z nejnovějších dat Českého statistického úřadu. Z asijských zemí přiletělo nejvíce návštěvníků z Koreje. S největším skokanem je potom Izrael. Ceny ubytování jsou už vyšší než v okolních zemích. No a Praha patřila v loňském roce mezi nejoblíbenější vánoční destinace, což potvrzují i aktuální data. Podle statistik Českého úřadu tedy přijelo do metropole meziročně o 3% více turistů než v předchozím roce. Nejvíce potom bylo Němců, ano přátelé, 981 814. Následovali Američani s 507 117 turisty a Velká Británie 0,645 milionu návštěvníků. Z Asie přiletělo nejvíc korejských turistů, a to 185 654. Hledají kvalitu. Délka pobytu turistů v Praze se pohybuje kolem 2 až 3 nocí a průměrná cena za pokoj a noc v Praze se loni vyšplhala téměř na 123 eur. V centru města dokonce kolem 170. Metropole tak mírně předčila ceny v centrech Vídně nebo Budapešti a výrazně překonala Berlín či Varšavu. No a my pokračujeme. Další informace, kterou pro vás mám, teprve před 25 lety se lidský objekt poprvé dostal na asteroid. Ano, přátelé, tedy Mars, Měsíc a Venuše, to byly jediná místa ve vesmíru, na které dokázala přistát lidská sonda až do roku 2001. Přesně 12. února se totiž vesmírná sonda Near Shoemaker dostala na doposud nejmenší vesmírný objekt, kde chtělo lidstvo přistát. Letěla k němu celých 5 let. Ve čtvrtek to bude přesně 25 let od doby, tedy kdy Eros, vzdálený zhruba 315 milionů kilometrů od Země, se stal nejvzdálenějším kosmickým objektem. Na něm přistálo zařízení vyrobené člověkem. Primárním cílem projektu NEAR bylo setkat se s menší planetkou, no a shromažďovat údaje o jejich fyzikálních vlastnostech, minerálním složení, morfologii, vnitřním rozložení hmoty a magnetickém poli. Poslední informace se týká hýbajících se kamenů. Ano, přátelé, plující kameny a jejich stopy v údolí smrti. Záhada, kterou vyřešili až po 100 letech. Na dně jedné z nejděsivějších pustin planety leží kameny, které zanechávají dlouhé stopy. A přesně nikdo nevěděl, že by se pohnuli. Neviděl. Vítr, led nebo něco jiného. Téměř 100 let trvalo, než věda odhalila, co se na Rutherford Playa skutečně děje. No a v prosinci v roku 2013 však místo všechny překvapilo. Oblast byla totiž zaplavená mělkým jezírkem a během mrazivých nocí se na jeho hladině vytvořily tenké ledové desky. Dne 20. a 21. prosince se více než 60 kamenů dalo do pohybu a některé urazily až 224 metrů. Pohyb byl velmi pomalý, sotva několik metrů za minutu. Richard Norris a jeho tým se tak poprvé v historii stali přímými svědky procesu, který byl téměř 100 let pouze předmětem teorií. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiemi tady ve studiu stále a pořád nepomáhá nikdo jiný než firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 59 minut po tedy 9. hodině a já se v tuhle chvíli s váma loučím. Samozřejmě ještě předtím, než to úplně utneme, je potřeba zavolat Martinu Svátkovi. V tuhle chvíli už ho pomalu a jistě začínám vytáčet. Tak já si tady vypnu nahrávání, abyste to tam v té repríze neměli.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

Nejdivnější pořad v českém éteru minimálně mezi 8 a 10 je rozhodně Frikolora. A my máme za sebou už dvě novinky, tohle Jose Sanchez a Desire. No a první věc byla Solution MPC a Fast Plug. Dobrý ráno, při poslechu pořadu Frikolora vám nepřeje nikdo jiný než moje maličkost, tedy DJ Friky.

pro vás informaci, která se vás týká, někdo ji přijme s potěšením, někdo možná nebude úplně nadšený, ale vypadá to zatím všechno a já doufám, že to taky tak všechno dopadne, že od tedy čtvrtečního rána bude mít Frikolora aspoň jakouž takouž dovolenou. Rozhodl jsem se po 5 letech, že to s vysíláním trošku ořežem na necelé 3 týdny. Což ale neznamená, že vás Frikolora nečeká. Což ale neznamená, že vás Frikolora nečeká vůbec. Informace je, že sem tam možná uslyšíte nějakou reprízu z posledních dnů. A já samozřejmě, jak jste zvyklí, budu občas vysílat, ale ne asi úplně živě, protože tam, kam se chystáme, jsou v tuhle chvíli 3 hodiny ráno. A fakt se mi nechce stávat ve 3, takže budu nějakým způsobem asi přetáčet. Možná, že když proběhne nějaký mejdan, tak si to stříhneme živě, ale je důležitý vědět, že pokud teď v následujících dnech uslyšíte špatný datum nebo úplně blbý počasí, tak se to může v klidu stát. Takže buďte připraveni.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklora, Rick Marshall, další novinka Let's Get Down a čeká nás Kubos Keep Moving. Já jsem se tak v hlavě zamyslel, když jsem vlastně tedy měl poslední dovolenou a psal se rok 2020, ano přátelé, tedy leden roku 2020, zrovna začínal covid, my jsme si ho prožili krásně tedy u moře a bylo to dost nechutný. Pač 440 horečky jsem od té doby snad předtím neměl dlouho. Co se týče potom následných výjezdů, tak třeba i z Japonska nebo z Ameriky jste mohli živý vysílání slyšet, pač jsme to prostě hecli. Tak teď v následujících několika tedy týdnech, tedy dvou týdnech a trošku, se opět odmlčím, ale jak mě znáte, já už jsem si teď minulej týden vyzkoušel ten zmenšený setup, tedy v rámci mýho cestování, takže co by to bylo za DJ Freakyho, kdyby si prostě sebou nějaký ty mašinky sebou nevzali na dovolenou, ale jak říkám, uvidíme, jak to bude probíhat, tak to je pro ty, kterým bych třeba v následujících dnech chyběl, tak aby věděli, o co jde. Posloucháš Color Music Radio, dneska je 10. února, tohle je další novinka Let's Get Down na Rick Marshall. Dobrý ráno vám všem, na Color FM přeje DJ

No a já zdravím na Kanárský ostrov, konkrétně na Tenerife, Peldu s Luďkem, včerejší surfovačka se prej povedla. No a Pelda tedy posílal zprávu, že bych měl vysílat z lodě, ale jak jsem říkal, já myslím, že někdo ve 3 ráno se mnou na lodi nebude chtít nikdy jezdit. Vy se samozřejmě brzo dozvíte a nebojte se, já bych si nedovolil aspoň jedno, dvě vysílání tedy vyslat do éteru, tak abyste věděli. No a zatím nebudu prozrazovat odkud, ale Pelda už ví a říká a poňouká mě k takovému vtipnému nápadu, který asi neproběhne, ale jelikož tedy letos v Survivoru mám pár tedy přátel, tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě náš největší favorit, a jelikož se o mě ví, že já jsem tedy fanoušek této hry, tak je Adam a.k.a. Rest. Ale včera vyšlo najevo, že tam bude i další můj kámoš, tedy wakeboardiák Matěj. Oba dva sympatiáci, ne, že ne. Tak se těším, co předvedou.

37 minut po 9. hodině a my tady napříč tedy v úvozovkách Evropou od Kanárských ostrovů, které už jsou teda skoro v Africe, jestli se nepletu, až po tedy tady Prahu, tak řešíme, jak to s těma tedy surovinama bude. A s Peldou tedy, kdo je náš favorit. Ještě se to ani nerozjelo, ale musím říct, že letos mě to obsazení teda, co se včera zveřejnilo, docela baví.

No a když už jsem to nakousl, tak ještě takovou jednu peprnou z natáčení. My jsme totiž v roce 2020 byli kousek od těch některých spotů, kde se už v té době natáčel Survivor, ne ještě tedy Survivor Česko, protože to ještě neprobíhal, ale měli jsme tam půjčený barák a když jsme byli v bazéně, tak tam přišel týpek s flaškou a jsme kecali, on jí vypil celou tu flašku a říká, no já jsem režisér Survivora a je to fakt náročný. Tak... Takhle, byl to myslím Turek, myslím, nebo něco takového. Myslím, že to je pod nějakou tureckou licencí. Tak uvidíme, co se povede letos.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a časomíra tady ve studiu ukazuje 45 minut po 9. hodině, a jelikož je dneska úterý, tak si povíme pár slov o seedbank.cz, specializovaném obchodu s konopnými semínky. Indoor sezóna tedy jede v plném proudu a proto si pro vás na Seedbank přichystali někdy až 70% slevy, ano přátelé, na sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barney Farms nebo Royal Queen Seeds nebo taky Fast Buds. Mimo všech akcí a bonusů u nich v sortimentu naleznete i žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics, Soulfire Gardeners nebo Humboldt Seeds Company. Legendární značky té nejvyšší kvality, ano přátelé. Takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově. To jsou samozřejmě seedbank.cz. A my pokračujeme v krásné jízdě. Tohle je Kenny Bizarro a Filter Mood a čeká nás taky Sky High a Disco Boss nebo The Funk.

Poslední věc dnešní ranní frikolory, už teda možná trošku přetohujeme, ale já vezmu z Hurta frikolora info. Teď 53 minut po 9. hodině. Eric Bu.

what they

0: No ale k večeru může také sprchnout, ranní teploty 0 až 2 v odpoledních maximech, potom 1 až 5 k večeru, 1 až 3 a přes noc, potom teploty kolem 1 až 2 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Pravidlo 10, 10, 10 a další tipy, jak se naučit rozhodovat tak, abyste později nelitovali. Erich Frumen, německý psycholog, kdysi napsal, svoboda je břemeno, břemeno rozhodování. Říká se totiž, že život je součtem našich rozhodnutí. Víte, jak se rozhodovat racionálně, především zodpovědně, vědomně a v klidu. Pravidlo 10, 10, 10, získejte odstup a náhled. Často se rozhodujeme pod vlivem okamžitých emocí, to je v podstatě pravý opak racionálního, tedy rozumného rozhodování. No a emoční reakce je přirozená, ale odstup pomáhá k nadhledu. Zkuste se proto na chvíli zastavit a položit si tři otázky. Jak se budu ohledně tohoto rozhodnutí cítit za 10 minut? Jak za 10 měsíců a jak za 10 let? Tato jednoduchá časová osa může pomoci oddělit krátkodobý šum od věcí, které mají pro váš život skutečný význam. Princip dosud dost dobrého. Rozhodovací paralýzu. Opravdu musíte najít to nejlepší řešení z tisíce možností. Výsledkem totiž bývá spíše vyčerpání a neschopnost se pohnout z místa. Učení z opaku, vyhněte se největším chybám, no a náklady, obětované příležitosti. Vnímejte hodnotu svého rozhodování. Každé rozhodnutí má svou cenu, i když není vidět v penězích. Když například řeknete ano nové pracovní nabídce, říkáte zároveň ne času, který jste mohli věnovat něčemu jinému. No a jdeme dál, další informace, jak zvládnout 5 největších výzev pro vztah po příchodu dětí. Pomůžou 15-minutovky či rande v kalendáři. Ano, přátelé, máte nádherný pohodový vztah, užíváte si společný čas, skvělý sex, každý z vás má i prostor na vlastní koníčky a kamarády. Pak přijdou děti a s nimi nová životní zkušenost, spousta lásky a zároveň únava, napětí a frustrace. Každý z rodičů ale prožívá něco jiného. Mámy obvykle jedou na dvě směny. Existují i výjimky, většinou je však neuměrný podíl péče o děti a domácnost na matkách. Musí na všechno pamatovat, plánovat a organizovat rodinný život. Otcové čelí vlastním jedinečným výzvám, zejména z počátku, kdy matka kojí se otec může ocítit opomíjený, no a místo, aby se snažil přiblížit, naopak se stáhne, víc pracuje a snaží se vyhnout konfliktům. 5 největších výzev a jak je zvládnout. Za prvé nedostatek společného času bez dětí. Za druhé sexuální život, který neexistuje. Za třetí ani minuta jen pro sebe a za 4 odlišné názory na výchovu dětí, za 5 nepříznivé okolnosti. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká podle internetu, tedy na sítích se šíří nová nebezpečná hra Červený delfín, cílí hlavně na děti. Na internetu se v posledních dnech objevuje nová nebezpečná výzva. Důsledky hry nesoucí název Červený delfín mohou být katastrofální. Výzva se šíří na sociálních sítích TikTok a Instagram a cílí především na děti. Manipuluje jimi a ponouká k plnění postupných a nebezpečných úkolů. Něco podobného prý už internet zažil, a to tedy v rámci Modrý verliby, která ale pak jsem se jako někde zaslechl, že to bylo celý fake. Každopádně pozor na to, co vaše děti koukají, co dělají, a může to být pro ně samozřejmě nebezpečné. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká parťáku a parťákem pořadu Frikolora. Není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 10 hodin 1 minuta, krape přetahujeme, ale už teď samozřejmě vytáčíme Martina Svátka tak, jak tedy jste zvyklí, tak, aby jsme si předali vysílání. A Martin už je na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zpím.
0: Jak ty se rozhoduješ?
1: Jak já se rozhodu, no. U těch těžších rozhodnutí je to takový jako složitější, to mi to dost lítá hlavou. Ale jinak většinou to jako intuice, no.
0: OK. No? Nejtěžší rozhodnutí je vždycky, jestli se mnou jít ven nebo ne, viď?
1: No, spíš jestli vůbec chodit ven.
0: OK, pojď nám říct, co si zahrajeme, ty náš sklep mistře.

0: Fabliu, to asi znáš.
1: To je jasný, pecka hrozná. Hele, a my to máme spojený hodně s tím filmem, že jo?
0: To je z toho, ne?
1: Šepte?
0: No to je sakra, Trainspotting?
1: Ne, z Šepte nebo z něčeho, já nevím, já to mám s něčím spojený, já nejsem si to schopný, ale jako mám pocit, že to je český film, že to s něčím českým filmem to máme spojený. Ale možná, možná kecám.
0: Možná jo, člověče, no je. Já jsem dlouho vůbec se nevěděl, že to jsou tyhle ty vablyu, ten petl, tato věc. A až teprve nedávno jsem zjistil, že to je ono a konečně jsem si to sehnal, no.
1: Jo, já to mám moc rád, hraju to na Mejdanech a je to skvělá pecka, takže se těším, že se rozproudí hned druhá část, spíš dopolední část pořadu. Ptažmo vysílání Color Music Rádia pořadu Holiday Edition odstartuje už za chvíli. To byl Martin Svátek a tedy informace o tom, jak se rozhoduje a taky, co nám zahraje. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Rádia, ještě zítra naslyšenou tady mezi 8 a 10. Díky za pozornost a čau!
2: Color Music Rádio.
3: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
4: Color Music Radio.

a úvod tedy v W hrát nebudu. I když jsem o tom chvilku přemýšlel, říkal jsem si, tý taneční muziky už bylo přece jenom za ty 2 hodiny až dost, takže takový lehký uklidnění po 10. hodině, ale jenom takový jako úplně v pohodě. Já myslím, že byste mohli mít radost, to uvidíte, uslyšíte. Každopádně zdravím vás, Martin Svátek, krátce po 10. Holiday Edition. No a dneska speciál, který se jmenuje Holiday Pop.

Play. No to je Mobile. Tedy Moby. No a následující věc je už přece jenom rychlejší a taky docela známá, i když hlavně v Evropě. Později tuhle věc samozřejmě vysemplovala i Nicki Minaj. Junior, senior, tahle ukázka.

tak já, když si vzpomenu na tuhle věc, tak si ji rád zahraju, líbí se mi ten sound, i to album vůbec není špatný. Tak Lou Bega, tato věc tedy z alba A Little Bit of Mambo. Jinak samozřejmě proslavená věc Mambo number 5, pak ještě vyšla další věc třeba I Got a Girl, to taky není špatný, je to podobný. No a jsem si vzpomněl na zpěvačku, to se jmenuje Meghan Trainor.

Tohle je Rita Ora, věc I Wanna Let You Down, ukázka z roku 2014. Nevím, proč jsem si vzpomněl na takovou další věc, mě přijde jak z takový nějaký pohádky, třeba tato ukázka. To je 2009. To jsou Owl City. Jinak Fireflies, tahle ta popová věc. Já když to hráli v té době, tak mě to nějak neoslovilo až v pozdější době. Taková zvonivá věc. Tohle jsou Owl City.

Ini Dawson hrál minulý týden věc Romantic World. Ta byla úspěšná spíš v tom francouzském světě. Nebo v těch francouzských vodách, abych to teda tak jako upřesnil, jasně. Tohle je ukázka, která měla úspěch v Anglii, hodně velký, Three's Family. Black Butterfly se myslím jmenuje celá deska, to je Dana Dawson. No, teď už rapper, taky herec samozřejmě Marky Mark.

Jeho solovej maxáč Hey DJ. Tentokrát tady je rádiovej edit. No a teď už Living Joy. Tak trošku dance. Úspěch hlavně v Anglii taky. Follow the rules. Z alba Don't Stop Moving.

Posloucháte Holiday Edition, samozřejmě pondělí až pátek 10 až 12. No a dnešní speciál Holiday Pops. Tohle Tonka udělal remix. Neudělal remix, vlastně jo, tohle prodloužený. Tohle maxi verze, která vyšla samozřejmě na tom singlu She Knows You.

skupina z Anglie. Myslím, že z, taky z filmu Mr. Bean, nebo jenom Bean se to jmenovalo. No každopádně Picture of You, to jsou Boyzone.

pak se ještě objevují další věci. Oni měli trošku problém s tím laděním, s tou intonací a tak, mi to přišlo. Tak jak jsem to poslouchal, tak i třeba ty následující věci na tom prvním albu. Na tom druhém albu se to asi trošku vyřešilo, oni se dali víc na R&B. Teď už poslední věc v téhle první vysílací hodině, Holiday Edition, Holiday Pops. Jedna taková tady ještě balada z Anglie. Tahle věc se dostala na první místo z nuly, to si pamatuju, Peter Andre. Tahle věc, která se jmenuje I Feel You.

0: bylo 11 hodin. Color Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

No tak je tohle ta cover verze, samozřejmě jela v 90. Say a little prayer, to je Diana King. Love to Infinity remix. No jestli to dobře pamatuju, tak Origoš, samozřejmě Aretha. No ale tohle je taky docela pěkný remix. Jinak teď už... Ještě jednou tedy Love to Infinity, tenhle ten další remix. Vzpomněl jsem si na 98 Degrees. To je boyband, který měl zase úspěchy teda v Americe. 98 Degrees and Rising, tak se jmenuje celý album. Tohle je samozřejmě remixová záležitost, takže to na albu nenajdete. The Hardest Thing, taky věc, která se dostala do top 10 v Americe. Teď je v tomhle tom Love to Infinity remixu 98 Degrees. Druhá vysílací hodina Holiday Edition. Holiday Pops.

91. The Word Is Out. To je samozřejmě Kylie Minogue, její album Let's Get Into It, nebo tak se to jmenovalo. No, skvělá produkce. Ještě mám jeden mix, ten vám třeba zahraju někdy příště, ale

Tak to je tedy rok 91 a z tohoto toho roku je i následující věc, kterou tak občas zahraju taky. Pro Kylie je to premiéra tady s tím singlem. Tohle jsou Rhythm Syndicate. V Americe docela úspěch. Věc, která se jmenuje Hey Donna.

vlastně popová a New Jack Swingová věc. Vyšly skvělý remixy samozřejmě k tomu tomu singlu. Street of Dreams, tohle je Nia Peoples. Do první top ten v Americe se to nedostalo, do první dvacítky myslím, že i jo. Když jsem hrál, v první hodině jsem hrál Marky Marka. No tak je jedna taková těžká popina z 90. let ze začátku s alba Step by Step. Tak to jsou samozřejmě New Kids on the Block. Druhý single z tohohle toho alba. No a po velkém úspěchu Step by Step, tedy další věc. Tady v tomhle 12-palcovém mixu. New Kids on the Block tonight.

tak jasná věc. Broken Wings, Mr. Mister. Jedna taková balada před náma, já jsem nikdy tuhle grupu ani nehrál, je to premiéra, straší mi to v hlavě, ani jsem si to nepustil, že bych si to tady nějak jako připomněl, tak jsem zvědavej, jenom tak jako lehce jsem to tady projel, tu pecku. Album, který se jmenuje Crazy World, lítáme to hlavou, tak to dneska zahraju. Pak to lítat přestane, no nevím, proč mi to začalo takhle v té hlavě, to jsou samozřejmě Scorpions. Já moc neměl rád věc Wind of Change, která je ze stejného alba. Toto je druhý single a tak ty devadesátky jsou z toho hodně cítit, rok 90 tedy. Tady jsou tedy Scorpions věc Send Me an Angel, která mě bavila v té době docela.

Večer, potažmo tedy reggae noc už proběhla. No ale reggae nights. Jimmy Cliff, jeho muzika žije, když on už není mezi náma. Každopádně vzpomněl jsem se na tuto ukázku teď. Reggae nights.

Reggae Night, ta proběhla včera. To je jasný. Lukášem Kolíbalem. No Lukáš už se na vás těší za chvilku. Tohle je závěrečná věc Holiday Edition. A spěli speciál, který se jmenuje Holiday Pops. No tohle je moje oblíbená věc Reggae Night, to je Jimmy. No a moji milí, to už je pro dnešek všechno, tedy aspoň co se týče Holiday Edition. Za chvilku Lukáš Kolíbal a polední menu. Mějte se krásně, čus, nazdárek, zase třeba zítra.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: I know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin.
8: Color Music Radio.

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech. Polední menu.

Tak, kormidlo, pomyslné kormidlo Color Music Radia převzal po Martinovi Svátkovi Lukáš Kolíbal, takže vám už můžu popřát krásné odpoledne. Skvělý, že jste s námi a děkuju Martinovi za tu nahrávku toho posledního songu Reggae Night od Jimmyho Cliffa. My si tak rádi nahráváme navzájem a to je skvělý, mám velkou radost, že to takhle funguje u nás mezi náma, že máme takovouhle podobnou vibration, že to můžeme každý posouvat vlastně dál v tom svým, co nás baví a že můžeme vůbec hrát do domácího éteru muziku, která nás baví, to považuji za velký dar. A navazuju teda Jimmy Cliffem, ale jeho staršíma songama, který nejsou tak mainstreamový, tak popový. Jimmyho jsem měl hodně rád, měl jsem možnost i jednou ho vidět naživo na koncertu a prostě velikánský srdce až do konce svých dnů a do konce svých dnů byl aktivní, úžasný zpěvák a těch hitů měl mraky, tak doporučuji proposlouchat a já bych vám dal takhle na úvod malou ochutnávku. Nejprve jsme si zahráli jeden z jeho prvních velkých hitů, The Hard Day Come, ze stejnojmenného filmu, kde Jimmy Cliff stvárnil hlavní roli, to byl slavný jamajský film, který ho vystřelil úplně do vesmíru mezinárodní pozornosti a tohle je další důležitý song z jeho tvorby Many Rivers to Cross. A neb někdy, když jdeme za tím, kam nás volá naše duše, tak musíme často překročit mnoho řek a pohoří. Tak jo. Poleď meny, otec Fůra u mikrofonu. Tradičně doporučuji volume doprava. Na dobrou cestu.

třikrát Jimmy Cliff, Hlas a srdce, co neumírají. Je velká vzpomínka na legendu jamajské kultury. Narodil se v roce 1944 a žel odešel loni v 81 letech za sebou, ale dnes nechal neuvěřitelné množství alpa a taky skvělých chytlavých singlů. A jeho úsměv a pohled nedávali svědčit toho, že fakt je dobrá duše a že byl jako takový dobrák od kosti, prostě dobře řečeno, ne? A tohle bylo z jeho posledního alba, který nahrál, myslím, 2 roky předtím, než odešel, a který se jmenuje Refugees a na kterém velmi trefně komentoval dění. To znamená, věnoval to celý uprchlíkům a tenhle ten song byl zase o té naší honbě za penězmi, jako kdyby peníze byly středobodem naší existence tady na zemi. Tak třeba se někomu teďka rozsvítilo a říká, aha, kamže to pospíchám. Dobrý, zavolejte svým blížním, láska je mnohem důležitější. Jak vám řekne za chvilku jeden song, že Love is a New Money, ne, ale než k němu dojdeme, tak ještě tady mám jeden most k tomuhle songu a tím bude song jménem Cool Runnings, což je samozřejmě film, který v češtině se jmenuje docela vtipně Kokosy na sněhu, v kterým taky zazněl song od Jimmyho Cliffa. Nicméně song Cool Runnings vám pustím v nádherný verzi od jiného mladého jamajského dredatého zpěváka, který se jmenuje Dwayne Stevenson. Posloucháte Poledne Many.

Yes, you better believe in Teyana Taylor a hostovala tam i Miss Lauryn Hill, která zazní v dalším songu s Johnem Legendem. Společně nahráli věc jménem So High Cloud 9 Remix. Get Lifted. Takže takový popolední upliftment na vlnách Color Music Radio s Lukášem Kolíbalem. Za chvilku si taky prozradíme, která, že výborná reperka dorazí brzy do Prahy. A mám tady pro vás ještě nějaký další koncertní a kulturní tipy, tak stay tuned, koho to zajímá. A máme taky otevřenou soutěž s nakladatelstvím Darmagaya. O tom za chvilku.

Jo, Wyclef Jean, jeho hit jménem Gone Till November, v kterém hostovala New Yorkská filharmonie, by the way. Gone Till November, vrátím se, nebo jsem pryč až do listopadu. Nějaký pracovník někde, co pracuje prostě půl roku pryč a jeho rodina se na něho těší, že aspoň v tom předvánočním čase přijede za něma domů. Ne, takový vlastně smutnej a citlivý song. V návaznosti na Lauryn Hill, která předtím zpívala So High s Johnem Legendem. By the way, John Legend se poprvé proslavil, ještě jako úplně neznámý, když byl fakt jako Honza bez té legendy, tak se proslavil, že vlastně hrál na Miss Education of Lauryn Hill, kde si ho pozvala na pianko a to byl jeho první velký jeho první velký nahrávání, takže Lauryn Hill takhle s Johnem Legendem má hodně společného v historii. No a Wyclef Jean samozřejmě společně s Lauryn tvořili a ještě společně s Prasem samozřejmě trio Fugees, který bylo velmi zásadním pro devadesátkovou kulturu, ale všichni tvoří i nadále a Wyclef Jean vydal letos hned dvě desky, jedna je hip-hopová, druhá je jazzová. Už jsem vám tady v poledním menu z toho něco hrál, tak je to tip pro vás. Zároveň nabízím, že kdyby někdo chtěl poledním menu poslouchat i třeba zpětně, tak můžeme vymyslet něco, co máme v rámci reggae speciálu a to je herohero.co/admiral Kolíbal nebo něco takového, nebo poledním menu. Kdybyste měli chuť takhle odebírat i nějaký archivní záležitosti, dejte mi vědět lukas@radiocolor.cz, kdybyste chtěli být takhle sponzorem poledního menu. Ha! Konec komerčního sdělení. Sliboval jsem, že si dáme i nějaký kulturní tipy a že si dáme kulturní tip rapový a ten rapový je, že chystám další Boombox, hip-hopový seriál, bude mít další pokračování, poslední byl v červnu s Master Acem a kapelou Champion Sound v Kafe v lese a tam navážeme 14. prosince, kdy do Prahy dorazí po mnoha letech tato dáma, která se říká Sa Rock. Vydává u Evidence Valley Blues Sawsayers, Rhymesayers. Zdravíme Dilated People Fans. Tohle je pro vás.

Sa Rock, pecka jménem Forever. A vy máte jedinou příležitost 14. prosince v Kafe v lese v rámci dalšího Boomboxu. Lístky by měly být na GoTo už tento pátek. Si nechte ujít, protože kapacita je tam limitovaná a akce to bude nádherná. Tak další song možná už poznáváte, ano, Erika Badu z novýho alba s Alchemistem, který je hodně mocný. Já jsem rád, že takhle i do mainstreamových vod poslala takovýhle flow a energy. A pozvánka 25. října vystoupí v Katovicích. Nevím, jestli už to není vyprodaný stadion, myslím. Každopádně škoda, že tady žádný promotér ještě nerisknul. Eriku Badu v Praze, Brně, Znojmu, Opavě, Karlových Varech, Českých Budějovicích. Zdravíme samozřejmě taky Plzeň. Ústí nad Labem, jak vy se máte. Budu rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz. Tady ještě jednou pull up Erika Badu Alchemist s singlem Next to You z nového alba Before the World.

Jo, Alchemist, Erika Badu. To album podle mnohých rozhovorů produkovali oba dva společně, si to navzájem toho opravdu trávili čas, vrstvili, až z toho vzniklo tohleto velmi zajímavý album. Takže polský publikum, anebo ty, kdo vyrážejí do Polska, znám jednu slečnu dámu, Gabi, srdečně zdravím, pokud posloucháš, která tam se chystá. Katovice. No a datum jsem vám před chvilkou říkal, myslím 25. to znamená příští neděli. Erika Badu v Polsku. Nicméně stejný den v Lucerna Music Baru DJ Crush. A takže zahrajeme jeho klasiku s jménem Kemuri. A kdo máte rádi tohle japonského producenta a mistra turntablismu,

Využiju instrumentálky s omluvou panu Krašovi. Mám tady další pozvánky, totiž jednak 16. a 17. v Havlíčkově Brodě probíhá knižní tradiční veletrh, kterýho se zúčastní i nakladatelství Darmagaja, partner tohoto pořadu. No a potom 18. Naše dobrá kamarádka Klára Kapala pořádá velký výroční event spolu pro Vakitaku, což je benefiční akce, který se sama ujala. Jezdí do Ugandy tam podpořit tamní školu dětskou a posílá jim všechno, co má, a zároveň udělala sbírku tady, protože pár korun tady pro nás, který si tak koupíme kafe nebo pivko, tam znamená třeba pro dítě jídlo na celý týden nebo školný. A vznikla z toho moc pěkná aktivita, která funguje už 20 let, vlastně opravdu na takovýhle dobrovolnický soukromý bázi. A vždycky jednou za rok proběhne benefiční happening. Tentokrát je už 20. a proběhne 18. října v Malostranské besedě mezi 15. a 18. hodinou, tam nahoře v druhém patře. A vstup je volný, bude tam spousty hezkých stánků, dílniček pro děti a i několik vystoupení. Yellow Sisters, ženský sbor Našira, Petr Švec udělá improvizace na africké tance a bude tam tombola a spousty zajímavých věcí. Každopádně je to celý benefiční happening, z kterého vlastně veškerý zisk jde právě pro děti do Ugandy, a já moc děkuju Kláře, že to dělá. Je to každý rok moc hezká, příjemná akce, která navíc pomáhá spousty dětem v této africké zemi. Tak moc díky za to její velké srdce a chuť pomáhat, protože to, že máme soucit a toho, že pomáháme druhým, nás dělá ještě více lidmi. Myslím, že to je hodně důležitý. Tak velký díky pro Kláru. Ještě jsem tady měl nějaký tipy. Jasně, 29. naše kapela Urban Bushman má velký reunion a vystoupí 29. října v Cross Clubu společně s Rising Spirits a budu tam taky hrát jako DJ společně s Yukimoru a s Dashou Fire. To je ale až 29. a pak ještě, co se týká World Music, tak mám pro vás tip na 20. října Yemen Blues v Praze na Smíchově v klubu Futurum Music Bar. Tak blíží se taky festival Prague Sounds, který chystá spousty zajímavých akcí. Jednu z nich, kterých bych přednostně rád vypíchnul, je 5. listopadu v La Fabrice, kde vystoupí Ondra Pivec a přiveze si velmi zajímavý muzikanty z mezinárodní jazzové scény, konkrétně Shabaka Hutchings. A to si myslím, že bude hodně zajímavý koncert. Z Shabaku zároveň bude doprovázet Dudu Kuate a potom Ondra Pivec Greatest Hits for Thousand a zároveň tam potom bude velká jam session s New Yorkskou kapelou a vybranými hosty z USA. To všechno 5. listopadu v La Fabrice v rámci festivalu Prague Sounds. A dostal jsem ještě echo od kolegy Martina Mikuláše, který moderuje skvělý pořad Fonotouch, který můžete vyladit vždycky mezi 18. a 20. hodinou ve čtvrtek, a posílal informaci, že on vždycky tam má nějaký hosty. Jo? Je to, celý se to odehrává v obchodu Fono v Praze, on má obchod s vinylovými deskama v Praze, v centru Prahy, a vždycky si tam pozve nějaký zajímavý hosty. Tento čtvrtek 15. to bude Kato z Prago Union, který představí nový album Nekorektum. Koncert Prago Union v Lucerně se taky blíží, ten bude by the way 5. listopadu. No a z těch dalších rozhovorů potom příští čtvrtek dorazí Orion, který natočil novou desku. Orion je Mickey Vorel, s který si zahrajeme příště taky nějakou ukázku, a 29. října právě Varhaník, stálý člen kapely Gregoryho Portra, Ondřej Pivec, 29. října tady u nás na Koloru v rámci pořadu Fono Touch mezi 18. a 20. hodinou. A už vymýšlíme, kam by se hodila dobře repríza, protože tenhle ten pořad fakt stojí za poslech, a když ve čtvrtek mezi 18. a 20. to minete, tak leda to musíte hledat někde online, ale tak vymýšlíme, kam by jsme tak mohli zařadit někam reprízu. Nicméně, já už si vypnu mikrofon,
poděkuju ještě parťáku nakladatelství Dharmagaya. Máme tady otevřenou soutěž o nádhernou knížku o jihokorejských buddhistických klášterech, který tam staví už 1500 let. Jsou to místa, která čistí a otvírají mysl. Tak kdyby někdo chtěl nádhernou fotografickou publikaci jménem Sansa, kterou vydalo nakladatelství Dharmagaya, tak mi napište na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje autor této knihy. Tak tolik za mě, já se

0: Představte si, že se v pátek večer vrátíte z města. Žádný hluk, jen les, ticho a výhled na Lipenskou přehradu. Lipno Skála. 24 prostorných bytů, každý s terasou a výhledem na hladinu. Zasazené do skály, obkopené lesem a za 5 minut jste u vody. Vaše kolo i lyže mají své místo. Vy máte svůj klid. Lipno Skála. Ticho, les a celé Lipno u nohou. Více na skalalipno.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

Jak Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Kolor Music Radio. Hudba všech barev.

0: Zase ti to spadlo, Máchale.
1: No, si dělej srandu, ale víš, jakou mi to dalo práci naštípat a srovnat?
0: No a proč s tím ztrácíš čas? Palivové dříví si můžeš jednoduše pořídit ve firmě LQ Dřevo v Lešavech jižně od Jílového u Prahy. Mrkni na stránky lqdřevo.cz a jednoduše si ho nech přivést. Jo, a při objednávce nad 5 sypaných kubíků máš dopravu do 20 km od výrobny zcela zdarma.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Je tady Old School na Core Music Radio. Posloucháte ve středu v premiéře o 14 hodin, nebo taky v repríze v pátek ráno o 6. Vítá vás jako Marine Michael Jackson, ten je celkem jasný. Teď se dáme další muziku. Chick a My Forbidden Lover, taky Afrik Simone. A teď už se rozjíždí takový kousek z prvních rapů, hiphopů v 80. letech. Malcolm McLaren a Buffalo Girls. Tak příjemný poslech si. Užijte vysílání Old School.

to byla Amanda Weir. Teď jsou tady Delegation, Old School na Core Music Radio a vynikající pecka You and I. A dáme se další muziku. Čeká vás Conan Abrams a Trapped a taky Chaka Taka, Mr. Minik and Sister Cool. Samá příjemná funky muzika ve vysílání pro tenhle týden. Tak si ji užijte, ať už v premiéře nebo repríze. Old School na Core Music Radio.

Hraná Gonna Worms Trapped na Kódu Music Radio Volsku. Dáme se za chvilku chilly a For Your Love, taky tady bude Sarah Brightman a její legendární věc I Lost My Heart to a Starship Trooper a teď Lake Garrett.

First Hand Experience in Second Hand Love. Taký dlouhý název skladby, a to byl George Moroder. No a končí Old School na Cover Music Radio. Ať už jste poslouchali v premiéře ve středu nebo v repríze v pátek, tak se s vámi učí Jakub Nevídno, abych se mutoval mikrofonu. Na závěr Lips Inc. a How Long. Tohle kapela měla samozřejmě největší hit Funky Town na konci 70. let, ale tohle je taky skvělá věc, která není originál. Tuším, že v originále to měla kapela Ace v 70. letech. Ale tahle ta verze od Lips Inc. je taky parádní. Tak si ji užijte a za týden opět naslyšenou v rodinných časech.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studioopava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Radio Color. Za mixážním pultem DJ Aleš. In the music mix. Mix down.

jsi v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový den.

0: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

0: Najednou. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
5: Let's party. Have a good time. Here we go.
6: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
7: taneční party Pavla Bár.

doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus. Now I got the cut you.

Čau, ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci Colore Radio.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Let's party.
3: Have a good time. Here we go.
4: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
5: taneční party Pavla Bár.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Já vám přeji dobrý den, posloucháte Rádio Hej, ale také Rádio Color a my jsme zpět z podzimní sérií rozhovorů Partners. A já vítám ve studiu Danu Chňoupkovou Michalovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme tady dnes před sebou témata, o kterých si budeme povídat. Je toho celkem dost a začneme asi u pojištění bytu, domu a domácnosti, jaký je v tom rozdíl. Možná bych položil první otázku. Ceny nemovitostí i vybavení domácností v posledních letech výrazně vzrostly. Jak lze poznat, že už mám svůj majetek pod pojištění?
2: Ta otázka není úplně jednoduchá, ale každopádně za ní moc děkuji. Asi nejjednodušším způsobem, jak toto právě poznat, je dívat se na ceny podobných nemovitostí, kde my bydlíme v okolí, v tom nejbližším okolí. A kdyby se náhodou něco stalo, abychom si vlastně mohli pořídit nemovitost stejného typu, ideálně ve stejné lokalitě a stejně velikou. A ty peníze z té pojistné smlouvy, aby nám na to vlastně stačily. Takový jednoduchý příklad, když si vezmeme, že bydlíme třeba v bytové jednotce v nějakém panelovém domě, ať už novostavbě či starším bytě, je to úplně jedno, tak v případě nějakého vyhoření, vytopení, prostě kompletního zničení, bychom z pojistné smlouvy měli dostat takové peníze, aby jsme měli na to koupit si byt ve vedlejším vchodě stejné velikosti.
1: Tak to je hezké. A možná ještě nám můžete přiblížit a našim posluchačům, jaký je rozdíl mezi pojištěním domu, pojištěním bytu a domácnosti. Co kryje samotnou nemovitost a co vybavení uvnitř?
2: Tak takový nejjednodušší příklad a nejjednodušší pomůcka na to je, když tu danou bytovou jednotku nebo rodinný dům otočíme vzhůru nohama, tak všechno to, co spadne dolů, je domácnost. Všechno to, co zůstane přidělané, přilepené, přišroubované, je nemovitost. Takový lehký příklad pro kontrolu, třeba koberec. Spoustu lidí by ho jistě považovalo za domácnost. Ano, může to být v případě, že se bude jednat o běhoun, jen tak položený, ale pokud bude mít standardní zalištovaný koberec v plné místnosti, tak je to nemovitost.
1: A když třeba bydlím v bytě, co si pojišťuji já a co řeší třeba SVJ nebo majitel domu a jak je to třeba u rodinného domku?
2: U bytových domů, ať už družstevních nebo osobního vlastnictví, je zákonnou povinností mít pojistku celého bytového domu. To vždy musí řešit dané SVJ nebo bytové družstvo. Nicméně už zákon neříká, jaká je ta správná pojistná částka. A dost často se potkávám v praxi s tím, že vedení SVJ nebo bytového domu není úplně nejmladší nebo hodně třeba lpí na ceně a nechce úplně aktualizovat tu cenu té nemovitosti, takže dost často tady dochází k podpojištění právě těchto bytových domů. Toto vadí i bankám a pokud si poté klient bere

0: hypotéku na bytovou jednotku, tak banka po něm chce vždycky i pojištění vlastní bytové jednotky, myslím tím té nemovitosti. I když ta celá nemovitost je pojištěna tím SVJ. Je to právě z důvodu toho možného nehlídání a neohlídání té celé ceny toho bytového domu. Nicméně stěny jako takové by měl správně pojišťovat bytový dům nebo společenství vlastníků. A vybavení, tedy to, co tam má ten klient vlastní, svoje nádobí, svůj nábytek, svoji elektroniku, by se měl vždycky pojistit klient sám. Pokud si klient sám dělá ve své bytové jednotce nějakou nadstandardní rekonstrukci, přidělá tam koupelnu, zvedne tam nějakou stavební úpravu, tak tyto věci navíc proti standardu by si vždycky měl pojistit náš klient.
1: Tak posloucháte Rádio Hej a Rádio Color a my tady máme paní Chňopkovou Michalovou a povídáme si o pojištění. A co posloucháte za hudbu?
0: Já jsem klasik, mám ráda českou hudbu nejvíc, jsem úplně ulítlá na muzikálech, takže jsem komerční člověk, ale samozřejmě nevadí mi tak, i cokoliv zahraniční.
1: Tak si dáme nějakou muziku a pak se vrátíme zpátky k našemu tématu.
0: Děkuji.

0: Takže jsme zpátky ve studiu a povídáme si o pojištění. Další otázku, kterou mám na vás připravenou a která by určitě zajímala i naše posluchače, je, jak často bychom třeba měli smlouvu na pojištění domu nebo domácnosti aktualizovat. Stačí ji jenom uzavřít a dál potom už nic řešit?
1: Určitě ne. Víceméně to platí jako u auta. Když máte auto, tak ho dáváte dvakrát ročně přezouvat gumy na zimní a letní. A úplně stejně bychom se měli starat o všechny věci, které vlastně vlastníme a které máme k našemu životu, aby nám byly pohodlné a přizpůsobené. Tak jelikož ta naše doba kolem nás se velmi turbulentně mění, měli bychom přizpůsobit i právě tuhletu majetkovou pojistku. Asi nemusíme na ní koukat dvakrát ročně, to bych skoro řekla, že je zbytečná věc, ale řekněme, že každé ty 2-3 roky bych na ní určitě koukla, protože opravdu ta cena toho nákupního koše se nám prostě zvedá a uměrně k tomu se zvedají i veškeré ceny.
0: Možná ještě další otázka, i když jsme si o tom už možná trochu povídali, co všechno vlastně pojištění domácnosti kryje. Vy jste o tom hovořila, ale jsou to jenom věci doma a nebo například i věci uložené ve sklepě, v garáži nebo v autě?
1: Tak, ano, správně. Jsou to i věci uložené na jiné místě, než je ta vlastní domácnost, což je právě ten vedlejší prostor, kočárkárna, sklep, případní věci v autě. Ale takovéhle vychytávky nebo takovéhle nadstandardní už připojištění se většinou nenachází v základních verzích pojistných smluv, ale většinou v těch nejvyšších nebo alespoň těch středních variantách plnění, kdy třeba věci v autě jsou opravdu kryty pouze, pokud je pojistka domácnosti na tu nejvyšší možnou variantu sjednána.
0: Mm-hmm. Tak možná ještě, než si pustíme další muziku, tak mám tady ještě otázku, když mi někdo vykrade třeba auto, ukradne mi z něj notebook, telefon nebo nějaké zavazadlo, může takovou škodu pokrýt pojištění majetku?
1: Určitě může, ale pozor, auto není trezor, takže pojišťovna tady vám může říct, že v autě tyto věci se nenechávají a má na to plné právo a je to opravdu správné. Nicméně pokud jste člověk, který je třeba obchodní zástupce, jezdíte autem a jdete na schůzku, tak chápu, že v tom autě si necháte nějaké věci třeba na tu další schůzku. Takže v té aktivní pracovní době toto pojišťovny standardně plní, to znamená to, že tam někdo vykrade notebook, ukradne telefon, ale i ta pojišťovna řeší, aby to prostě nebylo na pohledovém místě, aby to někdo neviděl hned přes okýnko, aby to třeba bylo aspoň v tom zadním kufru. Mojí kolegyně se kdysi stalo, že jí někdo ukradl z kufru kozačky, protože my ženy se rády na schůzky přezouváme do lodiček, abychom vypadali in, ale v tu zimu, když prostě všude chumelí, tak si zase naopak rády vezmeme teplé boty, takže někdo kradl kozačky a to jí bylo normálně plněno. Ten notebook se standardně plní, upozorňuji na to, v pracovní době, to znamená, pokud si ho zapomenete v autě i služebním přes noc, tak toto se většinou neplní.
0: Dobře, takže teď si pustíme další muziku a za chvilku se

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Takže po chvilce hudby jsme opět u našeho tématu a to je pojištění domácnosti a tak dále. Povídáme si s Danou Chňoupkovou Michalovou a já tady mám připravenou pro ní další otázku. Kde je hranice mezi pojištěním domácnosti, cestovním pojištěním a pojištěním odpovědnosti, kdy se jednotlivá pojištění doplňují?
2: Tak, ta hranice není úplně přesná, některé věci se trochu prolínají, proto děkuji za tuto otázku. Asi nejjednodušší je si říct, že domácnost jsou všechny ty naše věci, které máme v té naší bytové jednotce nebo rodinném domě, jak říkám, když přetočíme nemovitost vzhůru nohama. Když naopak my vlastníci nějaké bytové jednotky vytopíme našeho souseda pod námi, tak to už je naše odpovědnost, že jsme někomu třetímu nerodinnému příslušníku způsobili nějakou škodu. Toto je ta pojistka odpovědnosti. A pokud jedeme na dovolenou, máme tam nějaký úraz, zranění, ztrátu zavazadel, tak toto je kryto z cestovního pojištění.
1: Mm-hmm. Tak to je asi celkem logické, možná. Ještě se zeptám, může být součástí jednoho balíčku k pojištění majetku také odpovědnost nebo cestovní pojištění a kdy to dává smysl, aby
2: Určitě.
1: Jsme to takhle udělali?
2: Pojišťovny to poslední dobu začaly zařazovat hodně i v rámci různých kampaní a slev a víceméně pojištění odpovědnosti je z 99% automatickou součástí pojištění domácnosti či nemovitosti. Víceméně, když to tam člověk nechce, tak to musí zaškrtnout. U pojištění cestovního tam to bývá s většinou samostatně, ale jsou pojišťovny, kde to lze i dát součástí právě té pojistky majetkové, tedy nemovitosti a domácnosti.
1: Možná ještě k tomu bych se zeptal, že většinou člověk je tvor omylný a může leckteré věci přehlédnout, jako můžete poradit nějaké situace, lidé při sjednávání pojištění majetku nejčastěji zapomínají, na co by si měli dávat pozor?
2: Jsou pojišťovny, které nemají v základním krytí vedlejší objekty. Vedlejším objektem může být bazén, plot, trampolína a všechny tyhle ty věci. A když je tam v té pojistné smlouvě nevyjmenujete, tak pojišťovna je neplní.
1: Dobře, tak my si dáme teď ještě jeden krátký song a já mám tady pro vás ještě nějaké otázky na závěr. Posloucháte Rádio Hej, Rádio Color a povídáme si s Danou Chňoupkovou, Michalovou o pojištění majetku a tak dále.

0: Takže jsme zpátky ve studiu a já mám pro vás připravený ještě dvě otázky, tady pro naše posluchače. Kdy bych měl například pojistku určitě zkontrolovat, to znamená například po rekonstrukci, nákupu dražšího vybavení nebo když se přestěhuju, jak to vidíte?
1: Určitě, pokud děláme rekonstrukci, tak většinou rekonstrukce nám zasahuje do stavebních úprav, takže tam určitě zvedneme hodnotu té dané nemovitosti, ať už se jedná třeba o fotovoltaiku nebo i třeba jednoduchou rekonstrukci nějaké koupelny, tak určitě tím zvedáme hodnotu nemovitosti. Takže v tomto případě vždycky kontrolovat. Pokud se přestěhujeme do nového, tak vždycky děláme většinou pojistku novou. A tady je výhoda, já vždycky říkám, když už se stěhujeme, tak je dobré opravdu si minimálně v hlavě napočítat, kolik těch krabic, kolik těch kufrů aut jsme odvezli a kolik věcí jsme reálně do té nové nemovitosti přivezli. Protože věřte mi, že každý z nás má v tomhle trošku růžové brýle a myslíme si, že máme nějakou hodnotu těch našich věcí v domácnosti. Ale málo kdo si vezme tušku a papír a jde a věc po věci opravdu si napíše a sečte.
0: Takže je zkrátka potřeba tomu věnovat pozornost.
1: Určitě a ne úplně malou.
0: Takže já mám pro vás připravenou ještě poslední otázku. Jaké jsou nejčastější chyby, kvůli kterým lidé při škodě zjistí, že pojištění nefunguje úplně tak, jak oni očekávali?
1: Tak nejčastější chybou asi je právě to zvolení toho jednotlivého balíčku v té dané pojistné smlouvě. Většina pojišťoven dneska nabízí 3 balíčky plnění, takzvané základní, střední a nejvyšší možné plnění a spousta klientů se rozhoduje cenou. A samozřejmě je to přímo úměrné, to znamená čím nižší cena, tím i nižší rozsah toho pojištění. Jsou třeba pojišťovny, které při střední variantě plnění neplní vodovodní škody. A vemte si, že vám třeba prasknou trubky, stoupačky nebo i trubky v domě a vy máte z toho nemalou škodu a pojišťovna neplní. Ten okamžik i ten klient si uvědomí, že to šetření na této verzi nebylo úplně správné.
0: Takže já vám moc krát děkuji a věřím, že se potkáme zase příští týden nebo následně a popovídáme si o nějakém dalším tématu, který bude zajímat naše posluchače. Naschledanou a děkuji.
1: Naschledanou, děkuji také.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí na vašem rádiu pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin na rádiu Color.
3: Color Music Radio.

ladíte kolor. Příjemný poslech je tady po týdnu Sex Appeal. Ať už posloucháte kdekoliv, v tuto chvíli vás zdraví Vláďa Drtina a i dnes se budeme věnovat převážně saxofonové muzice v oblasti soulu, funky music, R&B, smooth jazzu a latině. Tak mějte příjemný poslech s naším rádiem, protože tady je čas pro sax a je tady dáma z Amsterdamu, Candy Dulfer.

energický saxofon na koloru. To je fenomenální Gerald Albright. V 80. letech začínala s kapelou Temptation, dále spolupracovala s Anitou Baker, Ray Parkland Juniorem, Olivia Newton-John a s Patrice Rushen a v neposlední řadě s Phil Collinsem a Whitney Houston. To je Mr. Gerald Albright ve skladbě Crazy. No a teď už dáme přednost skvělému vokálu, to je Mr. El Giro, nominovaný na několik ceny Grammy. Cold Duck a trošku Jazzy Mood on the Radio Color.

vidíte kolor. Příjemné odpoledne vám popřál mistr LeBron, Red Hawk a samozřejmě jedeme na vlnách smooth jazzu. Zdraví vás Vlad Drtina a i dnes je tady spoustu muziky laděné do soulu, funky a latiny. Tentokrát máme prostor o trumpetě, to je Mr. Rick Brown, další smooth jazzový veterán a s ním z jeho posledního alba Playing Around.

Poslední a skvělý album saxofonisty, který se jmenuje Kirk Valium, Wallet All Right a Epic Cool na Radio Color v pořadu Sex Appeal. Teď už je tady před námi jedna slavná nahrávka, kterou kdysi počátkem 80. let složil Mr. Barry White.

You're the first, the last, my everything. Peter Grant, vynikající zpěvák z Velké Británie. Tak to bylo trošku takového swingového popu a teď už si dáme kapelu, která se jmenuje Spyro Gyra, legendárně americké seskupení, které hraje už o počátkem 70. let. Z její první LP desky si nabídeme tuhletu skvělou latinu. Shaker Song a Spyro Gyra.

On the Ghetto, El Barrio a Mr. George Benson nám udělal pomyslnou tečku za dnešním Sex Appealem. Dámy a pánové, mějte se moc krásně a my se uslyšíme opět v tento čas příští týden, a to v neděli v 15 hodin, a nebo můžete ladit také ve čtvrtek, a to v 18 hodin, a v sobotu ve 13 se na vás budu těšit. Loučí se Ladi Trtina a máme září, tak proč si nedat na závěr 1. September. Dámy a pánové, mějte se sexy.

Na vlnách Color Music Radia vás srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a zvu vás k poslechu následující hodiny, v rámci které zazní další album týdne. Tentokrát vás vezmu do roku 2000, kdy haitský rodák Wyclef Jean vydal svou druhou

0: Ten počin, který si za chviličku pustíme, The Eclectic, to posouvá ještě dál. Album vyšlo 22. srpna 2000. Na desce najdeme 19 songů a skutečnou sestavu. Na desce najdeme 19 songů a obrovské množství velmi zajímavých hostů. Je tam Mary J. Blige, s kterou natočil tehdy velikánský hit 911. Je tam taky Whitney Houston, senegalský zpěvák Youssou N'Dour. Jsou tam Earth, Wind & Fire, nebo třeba rapper Pharoah Monch. A dokonce je americká country legenda Kenny Rogers. Ta deska je z mýho pohledu naprosto zásadní a věřím, že by vám taky mohla rozšířit obzory, ale taky věřím zároveň, že posluchači Koloru tuhle tu desku často znají a třeba už ji dlouho neslyšeli a znova objeví tenhle ten velký poklad. Co bych dodal možná zajímavosti, třeba skladba Diallo, kterou natočil s Youssou N'Dourem, která připomíná příběh Amadou Diala, neozbrojeného mladíka z Guineje, kterýho v roce 99 v New Yorku zastřelili policajti. Aktuální téma, žel stále. Album tak ale vedle hravosti a humoru tím pádem nabízí samozřejmě i vážnější témata. Možná překvapivý by mohlo být Wish You Were Here, překvapivá předělávka klasiky od Pink Floyd, a nebo energický hit Perfect Gentleman, který se stal jednou z velkých hitů Wyclefových solových alb. Na produkci desky se zásadně podílel jeho dlouholetý spolupracovník a bratranec Jerry Wanda Duplessis. Společně vytvořili nahrávku, která je velmi pestrá, divoká a z mýho pohledu velmi nadčasová. Samozřejmě taky platinová a tak, ale dost bylo řečí, pojďte si to pustit naživo. The Eclectic právě teď, Wyclef Jean na Color Music Radio, album týdne, tak doporučuji volume pořádně doprava.
1: Columbia Records, Tommy Mottola's office, Lynn speaking, may I help you?
2: Yo, Lynn, if you don't have my money tomorrow, I will come shoot you in your face.
1: What's up, Wyclef?
2: Yo, what's going on? No, I could not disguise my voice. Yo, is Tommy available?
1: Yes, he is. Hold on, I'll get him.
2: All right, thanks.
3: Tommy, Wyclef's on line one.
4: Hello?
2: Tommy Mottola, 2 years ago.
4: Hey, Wyclef, what's happening, baby?
2: How's it going, family?
4: I'm all right.
2: I'm in the studio. I just finished the new album, Eclectic. I'm ready to come play for you, man.
4: You're working it out over there? You got another Fuji record together?
2: Nah, Eclectic.
4: Whoa, wait.
2: Tommy, listen, man.
4: Wait, what's this Eclectic stuff?
2: Listen,

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. It's a beautiful day. Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Annalie. Well, you got to be mine. You just had

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Dnes dokončíme pionýrský a svazácký příběh od Oliny a po něm bude následovat jedna její krátká výzva. Víc za chvíli. No a samozřejmě nebude chybět záplava hitů i rarit tanečních parketů posledních 50 let. Mnoho jste tady ještě neslyšeli, takže budou mít premiéru. A premiéru máme i my každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše zmeškané stahujte a nebo poslouchejte. Jedna z písniček, co vás dostala, pochází od skupiny Stage a nese název Ocean of Crime, pak Fun Fun a Give Me Your Love. No a nakonec Laura Pale a Emergency, věc, co tu taky ještě nebyla. No takže hezký poslech a u dalšího vydání taneční party vás opět od mikrofonu zdraví Pavel Bárta.

No, minule jsme skončili vyprávění tam, kde Olinu nevzali do Pionýra, neboť byla nespolečenská. Olina pokračuje. Pak po čase nás samozřejmě do Pionýra vzali, neboť tam musel být tehdy každý. Mám z té trachtace pár obrázků. My vyvrhelé stojíme před tabulí, na které je barevnými křídami okrasně vykresleno k obraně a budování vlasti vždy připraven, což je doplněno kytičkami. A ti, co již Pionýři jsou, stojí v jednom šiku proti nám jako popravčí četa. My skládáme slib, tak přísaháme. Jedné svazačce, která je dobově vyfešákovaná, úzká modrá svazácká sukně a košile, na hlavě obří vytupírovaný drdol plný výstuže. Já se tam tvářím zdeptaně, neboť jsem dostala vynadáno, že nemám správnou pionýrskou uniformu, bílou košili a pionýrský odznak, rudý šátek a modrou skládanou sukni pro pionýrky. Kluci měli tehdy povolené kalhoty. On nám totiž ten pionýrský vohos museli kupovat rodiče a při mé prťavosti máma na mě nesehnala nařízenou sukni. No, tak jsem měla sice sukni skládanou, ale modročerně kostičkovanou, už tehdy jsem byla za skotku. No, ono to stejně vše bylo jenom na oko. Ti svazáci, kteří náš pionýrský odín vedli a tím si vylepšovali zápisy v indexech, po nás požadovali kázeň, ale večer pak ve stejné škole řádili při rodícím se Big Beatu. Těší mě, že jsem navštěvovala školu, kde se odehrávaly dějiny českého roku. Příště o tehdejší módě, ale teď jedna výzva od Oliny, ke které se opět připojuji a dávám jako repliku z kultovního britského seriálu a přitom křičím. Teď mě dobře poslouchejte, nebudu to víckrát opakovat. Vážení posluchači, na Party se mi líbí, že na rozdíl od jiných pořadů obsahuje i okénko nazvané Barunčina krabička. Je to milé zpestření a jeho kladem je, že se snaží zbudit v těch, co vysílání sledují, jejich literárního ducha, kterého v sobě každý našinec má, čehož je důkazem bohatost našeho jazyka. Vím, že mnozí z vás si už plánovali, že do pořadu také přispějí. No ale pak je zmohla přílišná skromnost. No a snad i obavy a tak své dílko zmačkali a vyhodili. Dnes tedy spíše zmáčkli delete. To však učinili velkou chybu. Pište o čemkoliv, nemusí to být zrovna zážitek z diskotéky. Pište třeba o nějaké písnice, která vás zaujala a proto si přejete, aby vám ji Pavel zahrál. No a nebo nám sdělte, jak to bylo s vaší kapelou. Protože každý z nás měl přece kdysi nějakou tu kapelu, ne? Nebo byl nějakým členem této kapely. No, to už patřilo k tehdejšímu mládí. Tečka. No a Hinsa ukáže. Teď Olina vybrala Pet Shop Boys a Domino Dancing. Já se stydím, protože jsem tuhle písničku ještě nezahrál za celých 9 let a vůbec nevím proč. Pak Verní Jeanu a Letec a nakonec Drum Theater a jejich Eldorado. Teď už ale Pet Shop Boys.

Za Italo Disco projektem Atrium se skrývá hlavně frontman a model Giorgio Conti, který se ale paradoxně narodil ve Švýcarsku. Má na kontě 22 singlů, což je na Italo Disco úctyhodné, avšak žádné LPčko. My si od něj pustíme Dr. Jekyll, pak Funk and Soul a Gail Adams a Love Fever z roku 1981. Zajímavá písnička. No a na začátek tady bude taky jeden doktor. Dr. Roof a Deep in My Heart. Taneční párty, hity, rarity s Pavlem.

0: Tak to byla Gail Adams. No a teď minule se vám extrémně líbila skupina Fake. No, ona je dost zajímavá tím, že pochází ze Švédska. Nicméně produkovali desky v Itálii, je to slyšet. No a my si tedy znovu pustíme hit, o který jste si psali. Tentokrát to bude v maxisinglové podobě, neboli to bude 12-palcovka. Takže tady jsou Fake a její cihla Brick.
1: Maxi Mix.

0: premiérově tady East Hound Expressway a You Are The Beat. No a pod námi ještě jede, jak jste slyšeli, ze Španělska Luisa Fernández z jejího prvního alba Disco Darlinga Hit Stop. Luisa Fernández potom žila s Petrem Kentem, nevím, jestli jim to ještě vydrželo. No a měli spolu spoustu duetů. Ano, a teď malý a přechodný stop. Pak hodina číslo 2 a dokonce ještě Rex jako král. A step by step pak Franz Ries a její cover hitu Shine on Dance. Ve Francii to bylo Carabas a nakonec Pandau Bali a Only When You Leave. Za malou chvíli se opět na vás těší Pavel Bárta.
1: Back to the 80s.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

Vítejte ve druhé hodině našeho disco výletu za hity i raritami od 70. po milénium. Hrajeme to, na co jiní už dávno zapomněli, tak třeba LaRavelle, Vesta Williams, 8 Wonder nebo Ray Parker Jr. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si pod záložkou podcast vše zmeškané stahujte nebo poslouchejte. No a jako první tady bude jedna sladkost. Sweet Connection a Need Your Passion z roku 1988, pak Gail Berry a My Miracle Is Love, no a nakonec Veronica Unlimited, What a Loser Party, tak to je konec 70. Hezké tančení, poslouchání, tak to vám přeje jako vždy od mikrofonu Pavel Bárta. Tady už jsou Sweet Connection.